stran. Inna pukolnu lett vaján lán. Na otoku tam neki svit drugačne barveje, tam pozabos čistna vse.